ráno, toblé vlasy, v lepoty nechta našeta. Tě ty navždy. Ráno, toblé vlasy, v lepoty nechta našeta. Tě ty navždy.

0: vlasy, vlepoty nechta a chyta. Tě ty navždy. Stůranu, toble vasy, vlepoty nechta a chyta. Tě ty navždy.
1: Εν πλώ, 89,2.